A u jak se těma Pepe Kitarella, jak etnis Zajev, i znamor na všem kynlej, že karneval tal Brazíl, etnis hajelný. Tak by to řekl, prosím, máte tak štá, že jdín. James Ouch Classics, back to back, li. Jestli jde, mi nehovědě, že jen zelá, že vahda mennom, dou, tak ulžíma.